0: Rok na plné gule.
1: Rádio Rok.
2: Konec!
3: Omyl! To není konec! Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu! Chlapci, pojďme, bude připravena!

0: tisíce eurů přání.
1: To je
0: gratulujeme.
2: Živé vysílání, oplatí se naladit se Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty máš 101 000 eur.
3: No je to, wow, okej.
2: Okej.
0: Okej.
2: Okej.
0: Tak to som si to nejako predstavovala. Dobre, áno, presne, tak toto mám. Toto mám mať, túto husiu

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.